Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Posloucháš Color. Posloucháš Color. Perfektná muzika. Hudba všech barev. Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Music Radio. Color Music Radio.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace.eu.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 10 minut po 8 hodině, dneska je středa 16. září, svátek nám slaví Ludmila a Lola. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že počasí bude. A i dnes tedy meteorologové nám slibují, něco slibují. A mělo by být převážně polojasno nebo jasno, můžeme ale potkat také dešťový přehánky, to k večeru a přes noc. No a teploty by měly být po ránu kolem 12 až 13 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme dnes očekávat 21 až 23 stupňů, k večeru 16 až 18 a přes noc 10 až 12 stupňů. To jsou informace o počasí. No a co se bude dít v dnešní Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný.

budeme si pouštět písničky. Ano, přátelé, ve dvou hudebních setech a ten první bude věnovaný rapu a hiphopu, oldschoolovým věcem, jako je třeba tadle od Redmana. No a v druhé části, jelikož je dneska středa, si uděláme diskošku, a to podle mě frikotéka od 9 do 10. No a rubrika Frikolóra před 9 a před 10, to už je naprostej standard.

0: Příjemný dobrý ráno ještě jednou a při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut po 8 hodině, to znamená, že jedeme přesně na čas, no a já mám pro vás informaci o dnešním dni. Dnes máme tedy středu 16. září a svátek nám slaví Ludmila a Lola. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno, ojediněle by mohlo k večeru také sprchnout, tedy polojasno s dešťovými přehánkama, a teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 12 až 14 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 20 až 23 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 19 a přes noc potom teploty kolem 11 až 13 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. A pojďme se podívat, co nepodstatného nám dneska napsaly internety. No a jako první je tady USA. Mají na oběžné dráze zbraně, přiznal poprvé ministr. Americký ministr letectva Troy Melnick v pondělí poprvé přiznal, že Spojené státy mají na oběžné dráze zbraně. Existence těchto zbraní se dlouho předpokládala, ale dosud ji nikdo nepotvrdil. Melnick tedy nespecifikoval, o jaké zbraně se jedná a jak dlouho ve vesmíru jsou. Dnes nadále zajišťujeme, že zůstaneme připraveni postavit se výzvám vyvíjejících se hrozeb, ať existují kdekoliv. Spojené státy proto nyní na oběžné dráze mají zbraně pro kontrolu vesmíru, schopné bránit společné síly před nepřátelskými akcemi protivníka, prohlásil v pondělí Meng, přičemž média jeho slova vnímají jako varování Číně a Rusku. No a my jdeme dál. Další informace, kterou tady pro vás mám. Tlak ve firmách se zvýšil. Většina zaměstnanců se cítí přetížena, zjistil průzkum. Současné pracovní tempo v českých firmách je pro řadu zaměstnanců dlouhodobě neúnosné. Podle průzkumu společnosti Enderec se na konci pracovního týdne cítí polovina zaměstnanců zcela vyčerpána. A to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Téměř pětina se přitom zcela vyčerpaně cítí každý den, a to po práci. Další necelá třetina se pak cítí podobně vyčerpána několikrát za týden. A nemusí být zaměstnanci. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, z mrtvých stání fyzických médií. Mladí proti systému bojují vinylem a osobitostí. Mladí lidé jsou podle průzkumu vyčerpání algoritmy, které ovládají současný digitální prostor. Odmítají AI slop a snaží se najít jiné cesty k nalezení osobnosti v neosobité době. Fyzická média tak začínají být nejen takzvaný cool, ale zároveň se stávají jakousi zbraní proti systému. AI obsah se na nás valí ze všech stran. Lidé ve věku 18 až 29 let jsou v průzkumu už unavení. Ostatně svědčí o tom, jak komentáře pod AI reklamami velkých značek nebo pod články o využívání generativních modelů ve videoherním průmyslu. Tak i negativní reakce na oznámení, že se některých z filmařů opět rozhodl pracovat s umělou inteligencí. Odmítavost vůči tvorbě založená na vykrádání již vytvořeného obsahu, tedy je teď v tuhle chvíli pro mladé tedy neakceptovatelná. No a snaží se najít jinou cestu. Tak rádio je taky takovej jako hodně oldschoolovej a jiný tedy model, než na co jsou asi mladí zvyklí, co si budeme povídat, za chvíli možná rádia, no uvidíme, nebudeme předbíhat. Každopádně s parťákama je to tady stejný, parťákem pořadu Freakolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěsto... Aj, je to tady, přátelé, a jak by to tady mělo být? S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě parťákem také je nově a firma Maskot. A Maskot ví, jak nejlíp to odfiltrovat a ubalit, to je tedy firma Maskot, která je taktéž parťákem pořadu Frikolora. No, bylo to náročný, včerejší závěrečná tedy zastávka naší tour z Činasky, nebo naší jejich tour, a já jsem se k tomu tak jako přimotal, tak je u konce a celá tato tedy paráda už se ukončila. No a my se vrátíme k tomu, co jsme dělali předtím, krom rádia, taky mejdany. No a ten první se uskuteční už teď v pátek. Budeme slavit narozeniny Frikolory 13 let, a to v Brně na dráze. My si o tom povíme trošku víc v druhé části. Teď si dáme reklamu a za chvíli opět muzika. Je tady středa a to znamená Frikotéka. Tedy diskoška podle Frikyho už po 9. hodině tady u nás na Koloru, a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.
1: Stage Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

O 9. hodině to ukazuje časomíra tady ve studiu Color Music Rádia. Up in the air a další novinka na Ry. No a pozdrav letí do Horního Slavkova tátovi, ten volal, že to krásně tepe, se to naučil takhle hezky. To je středeční frikotéka, no a taky říkal, tak pozdravuji v Brně a samozřejmě do Brna se Frikolora chystá a to už v pátek. Frikolora 13 let, tedy oslava toho výročí, od kdy Frikolora začala na Koloru vysílat a to v pátek v Brně. Kdo přijde?

devátý hodině posloucháš Color Music Radio, tohle je další novinka Velvet Floor. Morris Fantasy a taky Harry Moore.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. 44 minut po 9. hodině, no a já vás ještě i dnes a zítra a pozítří budu zvát na brněnskou akci, která se jmenuje Frikolora. Ano, přátelé, ku podivu, stejnojmenný název. No a samozřejmě tedy oslava 13 let od tedy začátku vysílání pořadu Frikolora tady v éteru Color Music Radio oslavíme společně, a to už tento pátek v Brně v klubu na dráze, a nebude tam nikdo jiný než DJ 5 a nebo taky slovenský finger drummer B.I. S nima ale nemůžu chybět já, kdo jiný taky, že jo? Takže pokud ještě na pátek nemáte program, jste z Brna nebo okolí, rozhodně doporučuji, zastavte se za náma od 4 hodin odpoledne až do 10 hodin večer. Budeme dělat tenhle klasický mejdánek, pravidelný mejdánek, a to v rámci tedy výročí vysílání pořadu Frikolora. 13 let, přátelé, 13 let. Je to tak.

0: pořad Frikolora, za Gramce má mikrofonem DJ Friky. Dneska je středa, no přátelé, středa 16. září a jmeniny nám dnes slaví Ludmila a Lola. No a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno nebo polojasno. Potkat ale k večeru můžeme také zataženo a déšť. To je informace o počasí a ji doplním ještě o teploty. Ty ranní by se měly pohybovat mezi 12 až 14 stupni, v odpoledních maximech 21 až 23 stupňů, k večeru 14 až 17 a přes noc potom 11 až 13 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady USA mají na oběžné dráze zbraně, přiznal poprvé ministr. Americký ministr letectva Troy Manning v pondělí poprvé přiznal, že Spojené státy mají na oběžné dráze zbraně. Existence těchto zbraní se dlouho předpokládala, ale dosud ji nikdo nepotvrdil. Manning nespecifikoval, o jaké zbraně se jedná a jak dlouho ve vesmíru jsou. Dnes nadále zajišťujeme, že zůstaneme připraveni postavit se výzvám vyvíjejících se hrozeb, ať existují kdekoliv. Spojené státy proto nyní na oběžné dráze mají zbraně pro kontrolu vesmíru schopné bránit společné síly před nepřátelskými akcemi protivníka, prohlásil v pondělí Meng, tedy přičemž média jeho slova vnímají jako varování Číně a Rusku. No a my jdeme dál, od zbraní ve vesmíru se podíváme na tlak ve firmách. Ten se totiž prý zvýšil, většina zaměstnanců se cítí přetížena. Zjistil průzkum, současná pracovní doba a tempo v českých firmách je pro řadu zaměstnanců dlouhodobě neúnosné. Podle průzkumu společnosti Enderet se na konci pracovního týdne cítí polovina zaměstnanců zcela vyčerpána. A to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Téměř pětina se přitom zcela vyčerpaně cítí každý den po práci. Další necelá třetina se pak cítí podobně vyčerpaná několikrát za týden. A polovina zaměstnanců se podle průzkumu přiznává, že jim únava a nedostatek volného času znemožňují péči o duševní zdraví. Neplatí tak zažitý mýtus, že zanedbávají svou psychiku například kvůli tedy studu nebo obecné neochotě téma řešit. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká zmrtvých stání fyzických médií. Mladí proti systému bojují prý vinylem. Mladí jsou dle průzkumu vyčerpaní algoritmy, které ovládají současný digitální prostor, odmítají AI slop a snaží se najít jiné cesty k nalezení osobitosti v neosobité době. Fyzická média tak začínají být nejen takzvaně cool, ale zároveň se stávají jakousi zbraní proti systému. AI obsah se na nás valí ze všech stran. Lidé ve věku 18 až 29 let jsou dle průzkumu už unavení. Ostatně svědčí o tom, jak komentáře pod AI reklamami velkých značek nebo pod články od využívání generativních modelů ve videoherním průmyslu. Taky negativní reakce na oznámení, že se některý z filmařů opět rozhodl pracovat s umělou inteligencí. Odmítavost vůči tvorbě založené na vykrádání již vytvořeného obsahu je tedy pro ně prý logická a přesto v něčem neobvyklá. Tak to byly AI a mladí, tak jsme se podívali tedy na to, že Američani mají ve vesmíru zbraně, anebo že nás práce vyčerpává, přátelé, ku podivu. Pojďme se podívat na parťáky. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě novým parťákem od minulého měsíce je také firma Maskot, tedy Maskot a ty, co ví, jak to nejlépe zabalit a odfiltrovat, přátelé, to je firma Maskot. A já musím říct, a včera jsme se o tom bavili, měli jsme poslední zastávku tedy s činaskama a nebyl jsem jediný, kdo říkal, tyjo, mám toho teda ale plný kecky, jak dlouho by se tohle dalo táhnout. Tak ne jediný, jsem byl teda, kdo si říkal, že toho je dost, ale samozřejmě já bych to táhnul, že jo. Já to stejně budu táhnout, v pátek mě čeká tedy Brno, v sobotu možná ještě to jak vypadá Vary, takže já budu opět na cestě a vy byste v Brně měli být taky, protože oslavíme tedy narozeniny pořadu Frikolora. Ale co je pro mě důležitý v úvozovkách, nebo ne, bez úvozovek, je to, že ta tour je za námi, přátelé, a já jsem to ve zdraví zvládnul. Tak bych chtěl poděkovat činasky, pokud třeba Michal nebo někdo poslouchá, já vím, že občas se tedy k tomuhle tomu vysílání dostanou, tak díky za to, že jsem mohl být součástí. No a teď zpátky do toho standardního tedy režimu. No a do toho patří taky zavolat Martinu Svátkovi, tak aby jsme se dozvěděli, co si pro nás připravil. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Tak co jsi pro nás připravil?
1: Tak na úvod taková filmová hladový her Hunger Games, to je taková věc, takový remix. A to je takový taneční, ale vlastně takový klidnější na úvod.
0: A koukáš na to, na to, na Hunger Games?
1: Jo, já jsem to i čet a pak jsem si to i pouštěl a je to dobrý docela.
0: O, to má víc dílu, ne?
1: No, jako knížka to má už 5, ale jako filmy to má 4, no.
0: Ty máš přehled, u takovýchhle věcech jsem nevěděl.
1: No to jenom někdy, protože mě bavila ta knížka, tak mě zajímalo, jak bude znít ten film.
0: A co je lepší?
1: Hele, jak co, no, ale většinou se drželi ty knížky, jakože docela v pohodě, no, tak tu trojku rozsekali na 2 díly, myslím, no, takže bylo to takový, tam to bylo trochu o ničem, no, ta trojka.
0: Ty já jsem vůbec, já nevím, jestli jsem viděl tu jedničku, jakože vím, že to existuje, ale nemám takovýhle přehled, teda.
1: Já moc taky ne, ale tady k tomu jsem se nějak dostal, no.
0: Američani mají zbraně ve vesmíru.
1: To mě nepřekvapuje.
0: No tak to má z Hunger Games možná trošku společnýho.
1: No možná to rozjedou.
0: OK, tohle byl Martin Svátek a samozřejmě Holiday Edition už za chvíli, tak jak jste zvyklí, mezi 10. a 12. já se s váma loučím, jdu se tedy zalézt pod deku, protože včera to bylo náročný, přece jenom dotočná po celý tý tour, tak jsme za to trošku museli vzít, ale jsem rád, že jsem zvládl vysílat. My se slyšíme opět zítra po 8. hodině a vy nezapomeňte v pátek přijít na Mejdan, přátelé, na Mejdan bez činasky, ano, přátelé. Totiž Frikolora slaví 13 let a to v Brně a v klubu na dráze. Já vám děkuju za pozornost, mějte krásný den.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Sax Appeal. To nejlepší z

taky Amber Mark, tahle ta docela dobrá věc, taky, nebo taky, jeden z coverů, který se rozjíždí teď v Holiday Pops, Jump, krásný poslech.

Sočtu dobře. Tak samozřejmě Amber Mark, J Balvin, tato věc Jumpu, vodně, Van Halen. No ale ještě jeden cover bych vám nabídnul.

tohle je cover nebo taková inspirace. Taková inspirace od z 90. Mark Conn, nedávno jsme si to myslím taky hráli, Walking in Memphis, taky to v pozdější době udělala i Cher, tenhle ten track. No tak to je Lauren, ta mi udělala radost. A co mě teda hodně překvapilo, že v Billboardu teďka už 22 týdnů na prvním místě celkovýho žebříčku tedy v Americe je tedy v tom streamování a ve všem tom nějakým tom prodeji a tak různě je Ella Langley, která to je country zpěvačka, kterou já hraju vlastně v oficiálním takovým nespeciálovým vydání Holiday třeba ve čtvrtek, v pondělí, v pátek, tak hraju Ellu Langley občas a ona tady s tím singlem 22 týdnů, takže už dohonila, jestli si to dobře vybavuju, Mariah Carey, její veliký rekord One Sweet Day, 22 týdnů, tak to mě jako hodně překvapilo, že tato country zpěvačka udělá takovýhle velký boom, takovýhle veliký rekord. Myslím si, že se jí povede překonat Mariah Carey. Tak jsem si říkal, když jsem zahrál Lauren, tak ještě Ella Langley. Popoví rádi, já to hraju hodně. Choosing Texas.

Byla to, myslím, první deska London Beat, ale rozhodně je ta nejúspěšnější. I've been thinking about you, to je z 90. roku London Beat. Z tohle alba vyšly ještě další singly jako Better Love, nebo třeba No Woman No Cry. Já jsem si vzpomněl ještě na další takový taneční, tentokrát ne celosvětový, ale evropský. Taky tady mám jejich alba, který docela se dají, myslím, poslouchat. Cut and Move. Tohle věc, která měla úspěchy v Evropě. Give it up.

Tak, myslím, že z Dánska jsou Cut and Move, Give It Up. Oni pak samozřejmě měli ještě další věc, I'm Alive. A trošičku tady zvolnění, já jsem si vzpomněl na jeden evropský hit. Já nevím, jestli v Anglii se to chytlo, myslím, že ne, myslím, že jenom tak jako mimo tu Anglii to jelo. Tady ten projekt Unique 2. Last night I had the strangest dream. No a další cover.

0: písně také Betty Boo. Jsem hrál i včera. Včera jsem hrál takovou novější věc. Ne teda novou, ale novější věc než je tato. Tohle je samozřejmě hodně známá věc. Doing the do. No, já jsem si vzpomněl na jednu takovou starou věc. Starou věc od Ice MC, to ještě když nevydal, ještě předtím, než vydal tedy věc Think About The Way. Tak tohle je docela zajímavá věc. To je snad z prvního debutového alba z roku 90, jestli si pamatuju. To album se jmenuje snad stejně jako tenhle single Cinema. Hodně se to hrálo, co si pamatuju. Tohle je Ice MC.
1: Now, have you got your popcorn?

Tak já jsem si tenhle ten projekt docela teď oblíbil, jste se asi všimli. Forty Nine Airs, ani nevím, jestli to čtu dobře.

Ty 90ky, to jsem hodně poslouchal. I přesto, že jsem nevěděl vůbec, kdo zatím je. No a na začátku Holiday Edition, a tedy Holiday Pops, tohle speciálu jsem mluvil o Mariah Carey.

začátek 90. let a úspěch v Americe, tohle to je Johnny Osmond. My love is a fire. Závěrečná věc pro tuhle hodinu, také to už se jmenuje That's What Love Can Do. No, tohle jsou Boys z Anglie, jmenují se Go West. Za chvilku už pozvánkovej break a další muzika. Tohle jsou Go West. Posloucháte Holiday Pops.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Bohemia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
3: Bohemia.
2: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohemia.
3: Bohemia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.

také, taková R&B popová věc, taky ještě z Anglie, tohle jsou Damage. Love Guaranteed. No teď už RuPaul

jak Rupo. Radovan z Brna mi poslal teďka nedávno Megamix. Já moc Megamixy nehraju, to je pravda, to je ten se poved. Taky si někdy v budoucnu zahrajeme. To je Megamix od tohletoho zpěváka RuPaul, Back to My Roots. No teď v Holiday Pop stržku takový hiphopový remix. Ale za chvilku budete znát, budete vědět. Tom's Dinner, to už je hodně profláklá záležitost.

0: vzpomněl ještě na jednu věc s takovým podobným soundem.
1: 1965. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

úspěch v Evropě. Jasná věc Jack Tokin. Tohle je Dave Stewart a Spiritual Cowboys. Koncem 80. a na začátku 90. let úspěšná grupa. Vzpomínáte si na tenhle ten následující track My Time?

Ne, tohle jsou Glass Tiger, měli úspěch. Tady s tou věcí po celém světě, společně s nima taky Rod Stewart. No, nejsem si jistý, jestli právě Glass Tiger jsou tedy z Kanady. Ale jistý si jsem, že ta následující grupa rozhodně z Kanady je, z Quebecu. To jsem snad v Lady ještě nehrál.

Tak tohle je Jennifer Page, tohle je originální verze, kterou jsem dneska zahrál, albová, tedy i singlová Crush. No a to už je vlastně, kolik máme? Já jsem se ani nekouknul, vidíte, 50, to už je za chvilku je konec. No a já tady mám poslední asi už dvě věci.

Tak jasně, Babyface vymyslel, zprodukoval, no taky naspíval vokály, Eric Clapton. Já jsem kdysi čet jeho vzpomínkovou knížku, jeho paměti. To je zajímavé, on za tuhle věc dostal i Grammy. Nezmínil se v té knížce o Babyfaceovi, já jsem na to čekal. No a když se překlenul ten rok 96 nebo 97, tak jsem si řekl sakra a dál to číst už nebudu, úplně mi to zkazilo náladu, protože je pravda, že mě ta spolupráce Kleptna a Babyface se zajímala a nebyla jediná, jo, protože on se objevil, Rick Clapton, i na albu Babyface The Day, tam zahrál taky do jedné pecky Talk to Me a vůbec to tam nezmínil. No tak asi proto měl nějaký svůj důvod, každopádně...

tak Trio Rio. Skladec New York Rio Tokyo. I celý album není vůbec špatný. No tak já dneska jdu také jako, že přes čas, ale ještě chvilku budeme pokračovat. Tak to je velice známá záležitost. Feel Like Making Love. George Benson. Stále ještě Holiday Pops.

cover, nebo tuhle věc si tedy vypůjčil třeba i D'Angelo na svoje album Voodoo. Tohle je skvělý kytarista, zpěvák, skladatel, no, George Benson. Feel like making love. Tak, trochu prodloužená jízda, nevadí, je to paráda. Já jsem rád, že jsem po delší době George zase slyšel. Nespomněl jsem si dlouho na tuto ukázku. Jinak zdravím Lukáše Kolíbala, ten už za chvilku je, ten už je teď připravený a za chvilku už tam bude v éteru pro vás. Dobrý, abych se nezasek, tak nezaplet a nezakecal. Mějte se krásně a zítra se moc těším.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

0: Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Mám takové virtuální kormidlo, abych s vámi brázdil následující hodinu mezi 12. a 13. hodinou. Je tady polední menu. Srdečně zdravím Martina Svátka, díky za ten extra čas, který si mi tím věnoval a za skvělou muziku, kterou provázíš každý dopoledne posluchače Color Music Rády. A samozřejmě zdravím od nejzápadnějšího FM v Karlových Varech až po to nejvýchodnější v Opavě a všude mezi tím Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Liberec, Budějovice a tak dále, tak dále, tak dále. Skvělý, že jste s námi připojený na muziku, na Color Music Radio, protože si myslím, že posloucháte toto rádio hlavně kvůli muzice. Tak zkusím zkrátit i to úvodní slovo, nicméně, proč jsem zahrál zrovna tuto věc, myslím, že je všem jasný. Arrested Development už tento čtvrtek vystoupí v Praze a to je...

Na úvod dnešního poledního menu hned třikrát Arrested Development, nejprve dva legendární songy People Every Day a Tennessee z jejich prvního alba, který se jmenuje 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of Arrested Development. Proč se to album jmenuje tak, jak se jmenuje? To je soutěžní otázka. Poslední soutěže o volný vstup na jejich čtvrteční pražský koncert. Chce to možná trošku googlit, ale myslím, že se to dá najít velmi snadno. A proč se to album jmenuje takhle? A zároveň klidně přidejte další důvod, proč chcete jít na ten koncert. Pište mi na lukas@radiocolor.cz a já se za chvíličku podívám, kdože vyhrál tu předchozí soutěž. Trochu napínám, ale ještě předtím mám stěnu totiž zahrát Mos Defa z jeho neméně legendárního alba z roku 99, Black on the Both Sides. Tato věc je vyloženě ódou na hip-hop a zdravíme všechny milovníky

Tak, to byla Hillary a já už tady točím kolem štěstím. Co se týká té předchozí soutěže o vstup na RST Development, přišlo hafou mailů, nicméně mnozí z vás nevěděli o tom nejnovějším albu, který jsme si předtím hráli jednu ukázku, Adult Contemporary Hip Hop, takže jenom tři odpovědi a já roztáčím kolo štěstí. A vyhrává Art V Trucks. Takže, ne, pardon. Ajajajajajaj. Ono se to ještě přehouplo. Ten zubáček se přehouplo, sorry. Sorry, Arte, vyhrává Lucie. Pošlu vám klidně print screen, kdo byste chtěl. Nicméně vyhrává Lucie.

notář tady dohlíží bedlivě. A tohle to už je týpek, který si říká Kaze, nebo Kaze. Hostuje tady jamajský Jesse Royal, takže takovéhle věc, která už trošku mashupuje hip-hop s reggae. A vy posloucháte Color Music Radio Polední menu. Tak příjemný poslech a tenhle ten song, když chcete v rámci reggae party nějakou věc na začátek, tak křičíte na DJ Pull up the tune! Straight from the top. Case. From Jamaica.

0: But you know, we need to change this rhetoric. We need to stop hiding the part of Rastafari where it's prosperity and wealth and health and wisdom.
1: Tak, to byl Case. Jak mu říkal, Kazi. A když jsme na jamajské notě. Tohle je Lutan Faya, jeho nový single jménem No I.

Jo, Rastamani jsou vlastně od podstaty tak trošku antibabylonský a samozřejmě ten vzestup AI a digitálních technologií a kontroly každého pohybu a každého obličeje a to, co vidíte, že bylo ze science fiction filmu a najednou se nám to tady děje, tak to samozřejmě komentujou. O tom míně si myslím, že to hraje v mainstreamových rádiích a nebo všeobecně v médiích. Ale myslím, že důležitý hlas a jsem moc rád, že tady v rámci poledního menu a nebo v rámci reggae speciálu mám možnost vám hrát i tyhle ty kousky, které považuji za conscious music, uplifting music, ghetto music, rebel music. Jedna rebelka vydala nový album teď v létě, na který jsem se dlouho těšil. To album se jmenuje Breath of Life, neboli Dech života. A je to jamajská Queen Africa. A tohle to byl jeden ze singlů k té desce, který mě zaujal hned hned na první poslech. Jmenuje se Lantern, neboli Lucerna. A beru to jako takový symbolický, kde je třeba, nebo kde je dobrý posvítit i v těch temných koutech, ať už naší mysli, nebo toho obecně, toho systému a jeho způsobů. Takže Queen Africa právě teď na vlnách Color Music Radio. Příjemný poslech.

0: Keep breathing deeply into your belly. Keep your heart open. Keep your mind light. Don't watch what's going on in the world. You just keep yourself in the right frame of mind. Whatever you want to manifest, you will do so. So protect your thoughts.
1: Přesně tak, Janine ze svého EP jménem The Open Heart Project. Tak to bylo trošku Jamajky v dnešním poledním menu. A tohle už je kijevská jazzová parta Hype and Dash. Velmi zajímavý song jménem Pilgrim, v kterém hostuje Tamara Kramar, a vězte, že Hype and Dash dorazí do Prahy. Dokonce to osobně pořádám, udělal jsem takový krok trošku i mimo své oblíbené žánry, protože když jsem tuhle partu slyšel naživo, tak mi spadla čelist. Takže tímto zvu 4. října, v neděli 4. října do pražského Kafe v lese na pražský koncert Hype and Dash. V rámci toho jsem spustil takovou celou sérii jménem Prague Outer Box, mimo škatulky, a týká se toho ještě jeden koncert, který proběhne o den dříve v sobotu v Davidský klubovně, belgicko-portugalská parta jménem AO. Ale teď je Hype and Dash a klidně pěkně od začátku, takže pull up. 4. října v Praze, Kafe v lese, Hype and Dash.

4. října Hype and Dash z ukrajinského Kyjeva v Praze v kafe v lese. Tuším, že bez Tamary bohužel, i když ta tomu dopravdu dala velmi zajímavý nádech. Je to instrumentální parta, 4 hodně šikovní muzikanti, kteří se nejenom že pohybují v jazzových vodách, ale zároveň to prolíná, je tam rock, je tam hip-hop, je to hodně instrumentální jízda. Tak hřele doporučuju. A disky jsou na Go Outu a teď už Robert Glasper z desky Black Radio Volume 3 a hostujou v tomhletom songu pánové Music Soul Child a Post Nuos, song se jmenuje Everybody Love a je to s připomínkou toho, že Music Soul Child má dnes narozeniny, narozen jako Talib Johnson.

Tak lásky není. Lásky by mohlo být stále více. Ideálně. Že jsme láskou, žijeme láskou, mluvíme láskou, přemýšlíme láskou. Toto byl Robert Glasper a Music Soul Child a Post Nuos. A od Soul Childa vám dám ještě jednu vlastní věc z jeho skvělého alba Eju Swana Sing. My se blížíme do finále dnešního poledního menu. V premiéře 16. září slaví Ludmila, Lidmila, Lola, Lolita, Cornélie, Cornel, Luna ve štíru, element vody, u rostlin list a u nás u lidí štír, vy víte. Slunce v paně. Tak všechno nejlepší všem oslavencům a oslavenkyním, včetně té mé milované. A taky díky paťákům tohoto pořadu nakladatelství Darmagaya, který vydávají skvělé knížky. Tento týden je v akci slevový kód jménem ABC. U nich na stránkách, nebo u nás na stránkách, který můžete použít na pár velmi dobrých knížek. Řeknu vám pár tipů za chviličku, jenom až tam přestane ten pán tam mluvit. Ne?

Damn, sakra na časový, ne? Music Soul Chart, všechno nejlepší k jeho dnešním narozeninám. A ještě jsem teda sliboval, na co, že se stahuje ten slevový kód ABC na stránkách dharmagaia.cz do konce týdne. Na knihy Aramejský odčenáš, Rumiho Masnaví, básně vnitřního smyslu, Blaženost vnitřního ohně. To je o jogínský technice Tummo, vnitřního ohně. By the way, tohletu techniku budete vyučovat tento týden, víkend v Tibet Open House v Praze, tibetský lama Tulku Lobsang Rinpoche, s kterým můžete zažít taky přednášku Síla lásky a přijetí teď 17. září v komunitním centru Unitaria. A zároveň ABC taky platí na knihy Cesta poradního kruhu, Průvod celesní terapii, Celým tělem na boso, a nebo Meditace i legrace. Tak díky dharmagaia.cz a úplně na závěr dnešního poledního menu Outcast, slavný song jménem Miss Jackson, který má velmi zajímavý příběh a ten vám třeba povím zase příště. Tak se mějte blaze, krásný odpoledne a vidíme se nejpozději na RST Development ve čtvrtek večer v Lucerně a uslyšíme se, až se zase vyladíte Color Music Radio. Čau, čau.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio.
4: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
5: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
6: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Každý útory a čtvrtek, every Tuesday and Thursday, od 4 do 6 na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny.
3: Hudba všech barev.
4: Color Music Radio.

Máte na mě Color Music Radio. To byl samozřejmě Rick James a jeho velký hit Super Freak, který vykradl MC Hammer na začátku 90. let. A my si dáme další muziku 70. a 80. Dneska to bude hodně o rapu 80. let, takové ty old school rapy a podobně. Vám tu bude hrát Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu. Tady už je Gary Bird and the GB Experience, taky Steve Wonder a The Crown. Potom tu bude Sylvester Rock the Box, taky Terence Dan Darby, Wishing Well a spousta další příjemné muziky. Tak příjemný poslech na Color Music Radio, ať už posloucháte ve středu, v premiéře o 14 hodin, nebo v pátek o 6 ráno v repríze. Tak si užijte tuhle hodinku, dejte se volume trochu doprava a užijte se ten týden hlavně old school rap, který vás už za chviličku čeká.

se pustili do old school rapu na Core Music Radio naplno celkem. Tohle to byl Malcolm McLaren and the World's Famous Supreme Team a Hey DJ, předtím Run DMC a It's Like That. A teď je tady Grandmaster Flash a další bomba 80. let. The Message. Tohle to jsou takové ty úplně jako, jak říká můj kolega Pavel Bárta, dřevní rapy. Jako ty základy, kdy ten rap měl hlavně jako fakt velkou sílu. Perfektní muzika k tomu a perfektní texty. Taky hrozně průrazný hlasy, protože tyhle ty rapeři, a to platilo ještě do začátku 90. let, měli prostě fakt takový jako hrozně silný hlasy. A když se prostě rozjel Grandmaster Flash do mixu nebo do mikrofonu, tak to prostě stálo.

Tak to byl Grandmaster Flash a The Message. Tak jeden z těch úplně základních rapů 80. let. Ještě White Lines, New York, New York, City of Dreams. Pak samozřejmě další kapely a další interpreti. No a my si dáme další muziku. Teď tady bude Sugar Hill Gang a Rock the House. Ale na začátek Houdini a Haunted House of Rock. Tohle se dokonce dostalo třeba i do bavorské Top Ten. V 80. letech, což je jako zvláštní. Že jako bavoráci měli rádi rap, měli rádi disco, ale zas až tak často se tam ty věci nedostávaly. Ale tahle ta věc se dostala do Top Ten. Schwager der Woche na Bayern 3. A hrálo se to tehdy. A dneska to vlastně nikdo nehraje, je to úplně zapomenutý kousek. Přitom to je taky skvělá věc, která se úplně skvěle hodí třeba na Halloween a tak podobně. Tak se dáme Houdiniho a potom tady Sugar Hill Gang tady na Color Music Radio a pak další muziku.

vlastně až neuvěřitelné, kolik skladeb vzniklo z téhleté věci z 80. let. Tam máte Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl na začátku hnedka. Potom jsou tam... No, jak mi se jmenovali, Ježišmarja. Bloodhound Gang, The Roof is on Fire. No a ještě možná byste se dalo tam najít něco dalšího, prostě všichni to vykopírovali a vysamplovali. Tak to byly Sugar Hill Gang a originál samozřejmě Rock the House. Teď co to zrovna ty Bloodhound Gang, no. Posloucháte Core Music Radio a hrábnu sem do archivu old school rapu 80. let. A tohle to je taky velká klasika, kterou mám hodně rád. A nehraje se vůbec. Orange Juice Jones a The Rain. Ono to začíná tak hezky, ale pak ten konec, to je nářez. Pokud to rozumíte anglicky, povolíte se. Pak mám ještě pro vás jednu 70-kovou věc na začátek a na závěr. Old school pro tenhle týden. Teď tedy rok 83. A taky naprosto skvělá věc. Tak doufám, že vás dnešní vysílání baví. Slyšeli jste třeba i věci, které jste dlouho neslyšeli. Ať už v premiéře, ve středu 14, nebo v repríze, v pátek ráno 6.

A tady už jsou slíbené sedmdesátky na závěr Oldschoolu pro tenhle týden. Loučí se Jakub Memín od Mixpultu a mikrofonu. Doufám, že vás Oldschool, nebo jak říká Pavel Bárta, dřevní rap bavil. Za týden opět zase jiný playlist. A teď na závěr právě tyhle ty moc melodické a hezké sedmdesátky. Takže příjemný poslech dalšího vysílání. Za týden opět na sešnou v Oldschoolu. A taky si navaďte v sobotu Lahutkářství od 8 večer s muzikou 70. a 80. Tohle je Mystic Marilyn a Just Can't Give You Up. Já se tedy definitivně loučím od Mixpultu a mikrofonu pro tenhle týden.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu. Kvalitní příjem ti od mixážního pultu přeje Aleš Konopka.

Radio Color. Za mixážním pultem DJ Aleš. In the music mix. Mix down.

se brzy končit. Další uslyšíš opět na Colony Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš Kuchař.

0: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

0: Now You Know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Let's party.
5: Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
6: taneční party. Pub.

Doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Digital Lover.
1: Music Radio. Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set, no a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: muzika.
1: Hudba všech barev.
0: Color Music Radio. Color Music Radio. Music Radio. Color Music Radio.
1: Bylo 7 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

Příjemný čas na vlnách Rádia Color. Je tady Sex Appeal, pravidelný pořad, který věnovám vždy saxofonové muzice a v tento čas vás všechny srdečně zdraví Vláďa Drtina. I dnes se projdeme na vlnách saxofonové muziky v oblasti soulu, funky music, smooth jazzu a latiny. No a na úvod to už se hlásí o slovo skvělá americká saxofonistka Jessie J, která spolupracovala například s kapelou Temptation, nechyběl Michael Bublé a po jejím boku také nahrával Michael Bolton či Seal. To je skvělá Jessie J. Tak tedy příjemný poslech, je tady Sex Appeal.

saxofonistka Jessie J z jeho nové alba Terra Nova. No a teď už je tady velmi známý solový zpěvák Johnny Mathis, slaví 89. narozeniny a my si nabídneme jednu skladbu Where in This Love Together, na kterého doprovodí Mr. Dave Goss.

letní brazilské rytmy se zpěvačkou a jazzovou pianistkou Elian Elias São Paulo Aquarada do Brazil. No a vy posloucháte samozřejmě Smooth Jazz, posloucháte Sax Appeal s Vládou Drtinou a teď už je tady jeden non-stop. Tentokrát od Gianna Wansini. Příjemný čas, tady Radio Color.

Tak to byla americká klasika na kloru kapela Chicago z jeho pátého alba Just You and Me. No a teď už si dáme opět příjemný smooth jazz. O to se postará tenor saxofonista Evgen Groove. Rewind on the Radio Color.

Lokální siesta ze čtvrtici zpěváků The Manhattan Transfer a opět nádech Brazílie. Capim, Mr. Giovan a fenomenální legendární tenor saxofonista Stan Getz. Jste na Kloru a jste v pořadu Sax Appeal, kde si nabízíme převážně saxofonu muziku. No a jedna velká hvězda saxofonu je opět zde, Mr. Gerald Albright. Just Between Us.

Do hodiny Sex Appeal přispěla i saxofonistka Jasmine Kent z jeho nového alba Dr. Jazz Stepping Out. No a teď už je čas rozloučit, pokud máte rádi saxofonu muziku, můžete ladit vždy v tento čas, a to v neděli v 15 hodin, a nebo můžete vyladit také rádio ve čtvrtek v 18 hodin a v sobotu ve 13. Loučí se Vlaď Drtěná, přeju vám samozřejmě ničím narušený poslech a na závěr jsou tady ještě Inkognito, takže užívejte zbytek dne a Radio Glor je tady stále s vámi. Mějte se sexy.

0: Posloucháte Color Music Radio a buď v neděli krátce po 13. hodině, nebo ve středu ve 20 hodin právě teď startuje album Týdne, čerstvé, zářijové z roku 2026. Během prázdnin jsem vás zasoboval reprízama, abyste si oživili některý z těch alb, který jsme si představovali v minulých albech Týdne, protože už jich je přes 30, co vám tady takhle postupně servíruju. A v září teda začínáme znova, každý týden jedno album a začínám album, který je zároveň pozvánkou na koncert, pozvánkou na velmi výjimečný koncert, který proběhne už 17. září v pražském Lucerna Music Baru a je to kapela Arrested Development. Kapela, která vznikla v roce 1991 a album vydala kapela, která vznikla koncem 80. let a svoje první album vydala 24. března 1992. To album, jejich debutový, se jmenuje 3 years, 5 months and 2 days in the life of Arrested Development, což je prý přesně tak dlouho, jak dlouho jim to trvalo od vzniku kapely k nahrávací smlouvě u labelu Chrysalis Records. 3 roky, 5 měsíců a 2 dny. A to album se stalo super úspěšným debutem. Vyhrálo 2 Grammy za nejlepší hiphopový album a zároveň získali Grammy pro nejlepšího nového umělce, The New Artist, vlastně první rapová skupina v historii Grammy, která získala tady tohleto ocenění a znamenala milník i vlastně v popularizaci hiphopu, který tehdy byl hodně o gangsta, zlatý řetězy a adorování neúplně pozitivního stylu života. Najednou se zjevili Arrested Development od někať z Tennessee a žili na farmě společně a dělali muziku, která je pozitivní message, tak to najednou bylo úplný zjevení a velká radost pro fanoušky kvalitní muziky. A ta kapela funguje dodnes a dělá neuvěřitelnou muziku, stále vydává, než je jenom z toho prvního alba. Je to celá parta, je to celá komunita kolem Toda Thomase, který si říká Speech, který je tím hlavním rapperem, a taky DJ, který mu se říká One Love. A někdo tomu říká folk hip-hop, někdo tomu říká alternativní hip-hop. Pro mě je to velmi srdcová záležitost, tak srdečně zvu k poslechu Arrested Development a jejich debutového alba a pozvánka 17. září v pražském Lucerna Music Baru. Nenechte si ujít. Příjemný poslech, album Týdne.
1: Ladies and gentlemen, there are 7 acknowledged wonders of the world. You are about to witness the 8th.
2: Space 8 Man's Final Frontier. Man's Final Frontier is the soul. Guided by someone more powerful than any human being. Someone felt, but never seen. You would be

yo, man, hit me with one of those funky bass lines.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev. One, two.

0: Vašek Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

I live the life I love, and I live the life I live.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: No, minule jsem slíbil, že trochu rozvinu onu slovutnou větu z Rozmarného léta. Nikdy, ale nikdy bych nevěřil, že něco takového vypustím z úst. A to něco zní, těším se na podzim, těším se na déšť a těším se na ochlazení. To, co se odehrávalo, aspoň u nás na chatě, od poloviny června, fakt nemá obdoby. Za dva měsíce mi do sudů nacmrdalo 10 cm vody, tráva je seno, tedy žlutá, nebo neexistuje, no tři keře uschly, v lese opadaly listy, to samé u ovocných stromů, kde jsou jablka velikosti šary rajčat. A ve studni je 30, nebo bylo 30 litrů na jeden zátah. A ani to ne. No a jako korunu pes dostal úpal, to říkám už obrazně, ale aby bylo o půlnoci 30 stupňů, to fakt nepamatuju. A proto jsem na začátek vybral tři skladby, co se horku věnují, o tom hned po úvodu. Takže premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si pod záložkou podcast vše stahujte a nebo poslouchejte. V létě jsem samozřejmě opět sesbíral nějaké ty raritky a tak je dnes uslyšíte. A nejenom dnes, ale začínáme sérii Horké vlny, ostatně jak to bylo zde taky. Jako první solo hit od Anety Falskog The Heat Is On, pak Linda Ronstadt a příznačný název Heatwave ze 70. Mimochodem, o mnoho později to přespíval neméně dobře i Phil Collins. A jako tečka vizionářský text období Noé Deutsche Welle. Co by se stalo, kdyby? No, bohužel, ono už se to děje. Peter Schelling a Die Wüste lebt, neboli Poušť žije. Takže hezký poslech u dalšího ročníku hitů i rarit z 50-leté historie disco music. Tak to vám přeje od mikrofonu Pavel Bárta.
1: Taneční party. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

No tak to je tedy opravdu děsivá vize, doufám, že se nenaplní. No, když tady před létem proklamovala Olina řadu výzev, aby i další posluchači napsali nějaký příběh, myslel jsem si svoje, no a to se taky potvrdilo. A jediný kromní stálý přispěvatel Marty se ozval a poslal nám skvělou následující story. Znal jsem od vidění jistého DJ, se kterým jsem se občas setkával a prohodil pár slov. Onehdy jsem se byl na té diskotéce podívat a když mě DJ spatřil, začal divně gestikulovat. Mával na mě spoza pultu tak divoce, až mi to přišlo zvláštní. Říkal jsem si, taková radost, vždyť nejsme zas tak dobří známí. Prodral jsem se tedy k němu, abych zjistil, co ho tak rozveselilo, no a v tom udělal něco neuvěřitelného. Vyhrkl na mě, prosím tě, musím si tady odskočit, já to zelí neměl, víš, ještě panáka, no tak počkáš a budeš hrát. Hned jsem se ohradil, pro boha, teď já nejsem žádnej DJ, já s tou technikou to vůbec neumím, takže on už byl v zoufalém odchodu, nicméně nezmáhal se na nic jiného, než aby včas doběhl na toaletu. Jen mi v rychlosti ukázal, tohle zmáčkni, tohle tam strč, do dvou písniček jsem zpátky. No a tak jsem tam zůstal naprosto nedobrovolně. Bylo to kolem půlnoci, což byla doba, kdy se pravidelně pouštěl 2 až 3 ploužáky, do kterých míchal své oblíbené R&B. Měl to už připravené v pořadí. No a mně se prostě tohleto nechtělo, protože se mi tančícího davu zželelo. Začal jsem se hrabat bednách z Alby a říkal si, do co tady máme vlastně dál. Dáda Patrasová, Maxim Turbulenč, Moulové, no vůbec jsem nepochopil, proč tohle to sebou tahá na normální diskotéku, ale ha, vida Italo Disco, tak jsem to tam začal ládovat. Jeho připravené disky mizely v kufru a já si v tom našel svůj vlastní systém. Odehrály se 2 songy, 3. dohrával a DJ stále nikde. Z davu jsem najednou zaslechl, hele, on dneska kašle na ploužáky, no tak to je frajer teda a vypadá i nějak jinak. No, on to není on, to je jízda. Potěšen chválou jsem přitvrdil a prostě se jelo dál. DJ pořád nikde, bylo skoro už k 1 hodině ranní, celé jeho kufry se mělo poskládané podle svého a party byla aspoň dle mě v tom nejlepším. V tom se DJ konečně vynořil. Abyste to pochopili, on mohl jít ze záchodu přímo k pultu, ale raději to obešel přes celý areál, aby si dal ještě cigárko a panáka. No a jak tak z dálky šel a zřejmě si spokojeně pískal, najednou se zarazil. Tohle přece on nepřipravil, jako saň se rozběhl přes parket, kde ale k jeho smůle nebylo k hnutí. Navíc po celý rok chodil jako DJ zásadně v pantoflích. Jednu pantofli nechal ležet rovnou mezi tanečníky a druhá letěla kamsi nad dav. Jak se zuřivě snažil od sebe lidi odtrhnout, aby se dostal k mixáku. Já tam zrovna odpálil poslední song, který jsem ještě stihl. Někteří tanečníci na něj udiveně koukali. Ty jsi tam i tady? Zoufalý DJ se konečně probral k pultu. Co se stalo? Proč nehraje moje oblíbené R&B? Křičel. Odpověděl jsem mu klidně. Nevím, mně se to nelíbilo. DJ chtěl rychle zachránit svou reputaci a sáhl do kufru. Lucie Bílá? No tady přece má být R&B, zvolal ohromeně. Už není, já jsem si v tom udělal jiný klíč, odvětil jsem. DJ vypadal, jako by právě zažil zjevení svatých. Začal se zběsile přehrabovat v albech, aby tam podle svého mínění našel to správné R&B. Jenže objevoval další perly, které jako R&B až na to disco vůbec nevypadaly. Žlutý pes, 3 sestry a další kapely, o kterých snad ani sám nevěděl, že je v kufru má. Nakonec musel zoufale improvizovat, zahrál Abu a k vytouženému R&B se toho večera vůbec nedostal. Lidi mu ale ještě po víkendu nadšeně říkali, jak to bylo skvělé, že se na ty ploužáky ten večer vykašlal. No sice mě pak po letech někdo oslovil, jestli nechci dělat DJ, ale to nebyla moje parketa. Mohu si sice říct, že jsem si to vyzkoušel a užil, ale vím jistě, že za pult zkrátka nepatřím. Tak, díky Martimu a protože Funchmaker vybral obrovskou perlu, japonská zpěvačka Anri vlastním jménem Kawashima Eiko a její hit z roku 1983 Chinese Boy. Pak vzpomínka a zdůrazňuje na normální léto Norman a Let's Go to the Beach. No a nakonec to tolik milované Italo Disco Scotch a Lovin' Easy. Ale tady už je to slíbené Japonsko a Anri. Taneční party, hity i rarity s Pavlem Bártou.

0: jednom z letních speciálů jsem pouštěl i Megamix od dvojky Pat and Mick s komentářem, že byly takové Bčko producentů Stock Aitken a Waterman. V podstatě měli jen cover verze a ten jejich nejslavnější byl Haven't Stop Dancing Yet. No, my si pustíme originál z roku 1978 od zpěváka, co si říká González, pak funky okénko Sharon's a Gimme the Funk a začínáme dámou, co spolupracovala s Karlem Wagnerem. No, hádejte, kdo to je. Je z Rakouska a jmenuje se Goldie Enns. Ta měla těch hitů poměrně víc, my jsme si tu některé pouštěli dnes, ovšem Took One Look.
1: Back to the 80s.

0: Od trojice Big Fun jsme si sice Megamix nepouštěli, za to teď si pustíme jako malou náplast aspoň maxi verzi jejich méně známého hitu We're in this love forever. Sice vydali jediné album a pouze 10 singlů, no ale do historie se zapsali chytlavými melodiemi i úspěchy v hitparádách. No a tady jsou Big Fun z Velké Británie.
1: Maxi Mix. Stock Aitken Waterman Productions.

to byly Paul a Good Times roku 1983 a právě dohrává magazín 60 a jejich minimix největších hitů zvaný Florida Mix. Teď malá pauza a pak hodina číslo 2, bude tam taky jeden krátký megamix a ta slavná písnička od Marianne Rosenberg. Tak držte vlnu. A zde dokonce DJ's Project a Vision of Love z roku 1987. Potom ze 70. Blush a cikánská kytara a nakonec skvělá Alison Moaje a All Cried Out. Za malou chvíli se opět těší Pavel Bárta. Taneční party, hity i rarity s Pavlem Bártou.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Taneční party Pavla Bár.

0: téhle hodině tu budou i některé věci zcela poprvé. Namátkou jmenujme Ambra Orfej, což je Italo Disco, nebo Eloise Whittaker. Prostě hity i rarity hlavně ze 70. a 80., ale přihodím i něco z 90. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8. a 10. a reprízu ve čtvrtek v noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioclor.cz, kde si v sekci podcast můžete vše stahovat nebo poslouchat. A začneme rokem 1984, tam na nás čeká Klepto a Queen of the Night. Pak písnička s mini příběhem. Obrátil se na mě totiž posluchač Tomáš ze Želiva s tím, že ani Shazam neidentifikuje písničku, co má z 90. na kazetě. No, při prvním poslechu mě bylo úplně jasné, že se jedná o nějakou boy group, což se záhy potvrdilo, takže u nás poprvé Bed and Breakfast a Stay Together z roku 1995 a nakonec One Hit Wonder René Froger a Are You Ready for Loving Me? Doufám, že i na podzim se vám každé vydání téhle show bude líbit. Takže skvělý poslech vám přeje od mikrofonu Pavel Bárta.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.